0: vždycky a napořád, prostě, tak tam byli natolik gramotní lidi, že tu příležitost viděli, že ji uchopili a že ji využili.
1: A dotáhli do konce.
0: A dotáhli do toho konce. A to je strašně důležité.

cirka 400 žáků. A byla vyčerpaná kapacita. A dnes, budu říkat, v roce 25 už to bylo,

Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace

který tam jezdí s postelem a sem tam, prostě protože to tak musí být. A samozřejmě, když potom odchází pacient, my říkáme vždycky, my jsme nejradši,

0: asi o to složitější, jak už bylo zmíněno panem ředitelem, že to bylo za provozu.
1: Mě dělá radost, že jsme se tady...

trocha fantazie a před nimi se rázem otevřelo celé závodiště. Překážky se zdály vyšší, soupeři rychlejší a každý malý jezdec mohl alespoň na chvíli prožít svůj vlastní

úplně na závěr nás Blahušek bere ještě dolů, kde je sklep, sudy, chlad a ticho. Koštířem vytáhne ze sudu červené víno, nalije ho do láhve, zašpuntuje ji a podá

různých jazyků, kterými se dorozumívají. Jo, je to neuvěřitelný, jakou hodnotu tam má prase, ne? Prostě, že prasetem se vykoupíte z vraždy, prostě 26 prasat stojí vykoupení se z vraždy.

dál. Ne? A když jsme popojeli asi o 50 až 100 metrů, tak nějak za tu zatáčku, ne? Tak tam bylo při klopu takhle vyskládaných dalších 20 těch maníků prostě s tím

musím říct, že to, co se děje poslední dobou, prostě jako nevím, jestli o tom mám mluvit, prostě jako myslím, že si

0: Otevřen, jaké jsou pocity?
1: Pro nás skvělé, další část školy je vylepšená a žáci zase budou moci využívat nový areál a tak jsme rádi.
2: Je to střípek do mozaiky.

Česká televize udělala nádherný cyklus o mistrech svého oboru. A já si tam přesně vybavu moment, kdy ty jsi říkal, že v jižních Čechách spousta lidí nedojela. A já si to vlastně pamatuju, protože

0: Říká, že bude ještě něco úplně nového?
1: Tak nová tady bude ještě úplně co pro lůžkové pacienty vodolečba, částečná výhřivka končetinová plus suchá masážní vana pro ty pacienty.

jako, a každý ten rok je složitý, je daleko těžší, je to udržet. Vybudovat, ano. To člověk napne síly, vybuduje. Ale seženou se jednorázově.

0: a vzniklo to v okruhu přátel.
1: No, těší mě, že už je to v tomto století, už, což je dobře.
0: V okruhu přátel, kteří nějak něco měli společně.

hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%. Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít

zavrhnul a říkal jsem si, budu slaboprout, budu studovat slaboprout. Jako, tak to bylo taky dobrý. To mě bavilo, matika, fyzika, prostě to je dobrý, ne? Ty polovodiče, trošku chemie do toho. A nakonec